Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Radio Energík. Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

moři. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Radio Energy. Energy. Energy. To je muzika.
1: Další noc, ty a já, nechci nic jinýho než my dva. I kdyby stál proti nám třeba celý svět, budu tady pro tebe i v neprůstřelný tmě. Budu navždy po tvým boku stát, můžeš se mnou počítat, all in mi dát. Teď už vím, že ty jsi moje soulmate, já i ty

0: Tvoje pyhy na těle jak hvězdy na nebi. A když je mapuju, zahodíme pochyby. Jenom já a ty tvý rty, nic mi nechybí.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Odteď už jenom Energik.
5: Kolik čardáš? Za kolik čardáš?

0: TMBčko. Hej, ty, kdo tohle?
1: To jsou nějaký gáče.
0: Jdi se podívat.
1: Ukáž. Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
2: Ovamaro.
1: Ovamaro.
0: On je náš.
1: Však on je náš, more.
0: Ten je náš.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Radio Energy.
1: Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Rádia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+, a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Rádio Energik. To je muzika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
5: Možná si říkáte, že umělá inteligence je taková ta moderní věc, která vám maximálně poradí s receptem na večeři nebo napíše e-mail šéfovi. Ale víte, co je zajímavé? Tahle technologie začíná čím dál víc mluvit i do toho, co nám doma teče z kohoutku. Vodárenští odborníci teď řeší, jak může strojové učení pomoct českému vodárenství. A nejde o žádné sci-fi. Umělá inteligence už dneska na úpravnách vody v podstatě supluje oči a uši technologů. Ono totiž zajistit špičkovou kvalitu vody 24 hodin denně je čím dál těžší. Hlavně proto, že lidi v oboru prostě chybí. Školy jich tolik nechrlí a my jako zákazníci jsme čím dál náročnější. Dřív nám stačilo, že voda vůbec teče. Dneska chceme perfektní parametry a absolutní čistotu. A právě v tomhle AI exceluje. Dokáže se totiž učit z historických dat, sama si spočítá, kolik chemikálií je potřeba do vody přidat a pohlídá to s přesností, kterou člověk těžko stíhá. Navíc tyhle systémy dokážou z obrovského množství dat vytáhnout to nejpodstatnější i pro manažery, aby věděli, kam v budoucnu investovat. Sice jsme v Česku v tomhle směru zatím trošku konzervativní a všechno jde pomaleji než ve zbytku Evropy. Ale vypadá to, že je to jen otázka času, než bude mít každá úpravna vody svůj vlastní mozek v podobě algoritmu. Tak na to příště. U dřezu zkuste myslet, že tu sklenici vody dost možná hlídá i nějaký ten šikovný počítač číslo. A my se teď vrátíme k muzice.
4: Energik. To je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Tak co? Už jste dneska mluvili se svou umělou inteligencí v telefonu? Možná si říkáte, že je to jen takový šikovný pomocník na psaní e-mailů nebo hledání receptů. Ale víte, co je zajímavé? Ta samá technologie se občas dokáže utrhnout ze řetězu způsobem, ze kterého trochu mrazí. Možná jste postřehli zprávy o OpenAI, ale teď se přidal další gigant. Společnost Anthropic. Té se totiž při testech stala taková věc. Jejich AI model se prostě rozhodl, že si zahraje na hackera. A šlo mu to až moc dobře. Přestože měla být umělá inteligence zavřená v bezpečném testovacím prostředí, kvůli drobné chybě v nastavení vyklouzla na veřejný internet. A co udělala? Okamžitě začala útočit na servery 3 úplně cizích organizací. Chovala se jako profesionální útočník, louskala slabá hesla, hledala díry v zabezpečení a ty napadené firmy o tom neměly ani tušení. Odhalilo se to až teď zpětně při kontrole. Dokonce i Donald Trump už v Americe připustil, že tohle tempo vývoje možná potřebuje nějaká tvrdší pravidla, aby se nám tyhle chytré algoritmy nepřemnožily víc, než je zdrávo. Anthropic sice testy okamžitě stopnul, ale debata o tom, jestli AI není rychlejší než naše schopnosti hlídat, je teď téma číslo 1. Je to fascinující a trochu děsivé zároveň. Co myslíte? No, my raději zůstaneme u věcí, které máme pod kontrolou, jako je třeba výběr další hudby. Tak poslouchejte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energic, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.
1: Radio Energy.

Tak to si poslechněte, jak se mění přístup lidí k vlastnímu pohodlí, když jde o elektřinu. Víte, co je zajímavé na takové slunné Floridě? Člověk by řekl, že mají energie na rozdávání. Ale realita je taková, že si ji musí půjčovat od sousedů, aby vůbec utáhli všechny ty klimatizace. Florida je sice druhým největším výrobcem elektřiny v USA, ale ta spotřeba je tam tak gigantická, že to prostě nestačí. A do toho všeho tam od června do listopadu pravidelně úřadují hurikány. Místní už. Ale nechtějí jen nečinně čekat, jestli grid vydrží, nebo jestli jim po bouři zase na pár dní zhasnou světla a vyteče lednice. Expert z oboru Tom Beard potvrzuje, že se stal zásadní obrat. Lidi už nekupují záložní generátory až ve chvíli, kdy sedí dva dny po tmě, ale investují do nich s velkým předstihem, ještě než vůbec nějaká bouře dostane jméno. Je to logické, když si uvědomíte, že 9 z 10 tamních domácností elektřinou i topí a bez klimatizace se tam prakticky nedá existovat. Kromě generátorů teď masivně rostou i instalace domácích nabíječek pro elektromobily. Zkrátka, a dobře, vypadá to, že tamní obyvatelé berou energetickou bezpečnost do svých rukou a chtějí mít nad svými zásuvkami kontrolu, i kdyby venku padaly trakaře. Možná je to dobrá inspirace i pro nás, co říkáte, mít vždycky nějaký ten plán B v záloze. Každopádně, teď už se vrátíme k muzice, hrajeme dál. Ladíte Energik a zůstaňte s náma. Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. All the lies on my favorite one was I love you.

0: Ladíte Energik a před námi je jedna novinka ze světa videa a televizního vysílání. Pamatujete si na tu éru, kdy televizi vládly reality show o randění? A my všichni napjatě sledovali, kdo komu dá růži, nebo kdo se s kým pohádá ve vile u moře? Tak to si poslechněte, jak se časy mění. Podle nejnovějších dat společnosti Emper Analysis totiž tyto formáty u streamovacích gigantů, jako je Netflix nebo Prime Video, začínají výrazně prohrávat. Víte, co je zajímavé? Diváci teď mnohem víc touží po klasické, dobře napsané, hrané romantice. V první polovině letošního roku tvořily hrané seriály neuvěřitelných 83% všech zakázek v romantickém žánru. Je to obrovský skok, protože ještě před 4 lety byl poměr mezi hranou tvorbou a reality show v podstatě 1:1. A co zatím stojí? Především my, diváci, a naše slabost pro příběhy, které už známe z papíru. Skoro polovina nových romantických seriálů jsou totiž knižní adaptace. Svou roli v tom hraje i fenomén BookTok na TikToku, díky kterému se z hitů jako Bridgertonovi nebo Off Campus stávají naprosté globální senzace. Z průzkumu navíc vyplývá, že milostné příběhy jsou i u mladých lidí ve věku 18 až 24 let mnohem stabilnějším lákadlem než třeba komedie nebo kriminálky. Streamovací služby si toho samozřejmě všimly. Takže místo sledování hádek u bazénu se můžeme těšit na mnohem víc výpravních seriálů s pořádnou dávkou emocí a literárním podkladem. Tak uvidíme, jestli nás tenhle trend udrží u obrazovek i nadále. Každopádně, romantika je teď v kurzu víc než kdy dřív a to je možná v dnešním světě docela fajn zpráva. Co říkáte? Teď už ale na vlnách rádia Energik další nová muzika.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energic. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na rádiu Energic. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne. Energic.

0: Datum 3. července je pro milovníky historie v kalendáři neodmyslitelně spojené s největší bitvou v českých zemích. Před 160 lety se totiž u Hradce Králové odehrálo něco, co doslova překreslilo mapu střední Evropy. Šlo o největší bitvu, jaká kdy byla na našem území vybojována. Možná si na to vzpomínáte z dějepisu, jak tam Prusko tehdy převálcovalo Rakousko, ale teď se ta historie vrací v úplně jiné podobě. U vydavatelství Indies Scope vyšel nový singl hudebního projektu, který si říká prostě Winterberg. Ta skladba nese název Too Much Blood a vsadím se, že fanoušky Jaroslava Rudiše hned trkne, o co jde. Rudiš totiž napsal text na motivy svého slavného románu Winterbergova poslední cesta. A jestli čekáte nějakou tichou literární recitaci, tak na to rovnou zapomeňte. Z téhle novinky se ozývají duchové padlých vojáků ze Sadové. A je to pořádný nářez. Temný a skoro až metalový. Spolu s Rudišem za tím zvukem stojí hudebník Zdeněk Regál Jurčík a producent Tomáš Neuwert. Mně na tom přijde fascinující, jak se takové staré historické trauma dá přetavit do moderní hlasité hudby. Pokud máte cestu kolem Hradce, schválně se do té krajiny pozorně zadívejte. Prý jsou tam ty stopy bitvy cítit dodnes.
1: A jestli se vám tenhle styl zalíbí, tak si poznamenejte, že příští rok chystá kapela celou desku i koncerty. Ale teď už pojďme do současnosti na další novou muziku na Energiku.
2: Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Na střední už padaly jen drinky, poslední tramvají domů sama, černý linky, neřešila nic, byla sama sebou, neřešila vůbec, jak jí lidi berou, dožil jsem, pumpovala život, a ta hra zbou.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se sinicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

sebe, ale jen na děti. Měla bys dostat všechny diplomy na planetě, páč bejt máma je ta nejtěžší práce na světě. Vím, že na srdci nosila si jeden příslib, že chceš jen moje zdraví, když jsi slyšela můj výkřik. A když jsem přišel pozdě, vím, proč dělala si drama, páč nechápal jsem, kolikrát jsi byla na vše sama.

0: Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů země koule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní četovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na Rádiu Energik, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den.
1: Rádio Energik.

Víte, co je zajímavé na obyčejné sklenici vody ve Vídni? Kromě toho, že je skvělá k pití, tak v rakouské metropoli doslova rozsvěcuje domácnosti. Vídeň totiž naplno využívá fakt, že jí voda z alpských pramenů přitéká do města samospádem. Ty velké výškové rozdíly teď začalo využívat zbrusunové zařízení ve vodojemu Hungerberg. Je to v podstatě další vodní elektrárna do party, která díky čtyřem speciálním čerpadlům dokáže vyrobit zelenou elektřinu pro celých 700 domácností. A takových vychytávek mají sousedé víc. Celá tahle soustava vodních elektráren už dneska vygeneruje tolik energie, že by to v klidu stačilo pro 50 tisícové město.

krátká údržba na potrubí, tahle nová elektrárna umí přepnout režim a fungovat jako klasická čerpací stanice, aby nikdo nezůstal na suchu. No řekněte, není to geniálně jednoduché propojení přírody a techniky?

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: takhle zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Mami, neboj, mám to v krovi, neboj se.
1: Není to zdrok.
0: Takhle zní můj drop. Tak
1: takhle zní můj drop.
0: Nevím, jak to znělo předtím, ale
1: teď to bude hrát.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: Posloucháte Radio Energik a my se teď zaměříme na víno. Venku je krásně, grilování v plném proudu, přátelé už jsou skoro na cestě a vy najednou zjistíte, že ta láhev bílého, kterou jste chtěli otevřít, má pokojových 25 stupňů. Co teď? Většina z nás v panice hází víno do mrazáku nebo do něj sype led. Ale víte co? Podle odborníků z vinařství z Novín a Lahofer si tím úplně zbytečně kazíme chuťový zážitek. Přitom existuje jeden geniální trik, který používají i profíci v restauracích. Stačí vám nádoba s ledem, studená voda a jedna obyčejná věc, kterou máte určitě v kuchyni. Hrst soli. Právě sůl totiž sníží bod tuhnutí vody a lázeň bude mnohem studenější. Když v tomhle ledu s vodou a solí láhev párkrát otočíte, máte ji za 10-15 minut perfektně vychlazenou. Je to mnohem šetrnější než mrazák, kde víno dostává teplotní šok. A když už jsme u těch teplot, pamatujte, že méně není vždycky více. Třeba takový Riesling nebo pálava se nejvíce rozvinou při 10 až 12 stupních. Zatímco lehká červená vína, jako je Pinot Noir, chutnají nejlépe kolem 15 stupňů. Tak to zkuste se solí a uvidíte, že i doma může víno chutnat jako ve sklípku. Přeji vám krásný, osvěžující zbytek dne a nabízím další hity.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy, to je muzika.
1: Řekl jsem to jednou, řeknu to klidně znova. Pro mě Las Vegas, milovaná Kutná Hora, moje rodné město drahý, bar je na každém kroku, na nákupy do Prahy nebo ve Futuru v shopu. A všechno je tam do kopce a městská je furt plná, za paneláky v opletalce pase se vlna. A bejt tam trochu jinej, v poslední době frčí a naproti mý základce pořád tři věže trčí. A když chceš něco sehnat, každý někoho zná. Když chceš pěknou holku, každý nějakou má. A jestli mu ji přebereš, to se tu tak nebere. Hlavně když jsou párty a život tě nesere.

0: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energic. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
1: Radio Energic.

0: Ladíte Energík a na jeho vlnách se teď mrkneme na cestování po Česku. Víte, co je letos u nás v Česku největším hitem, co se týče dovolených? Možná vás to překvapí, ale už tolik nekoukáme jen na to, kolik metrů je to k pláži, nebo jestli je v okolí dostatek památek. Ten trend je totiž úplně jiný. My teď chceme hlavně rozmanitost a ucelený zážitek. Zkrátka už nás nebaví jen ležet u hotelového bazénu. Když vyrazíme na cesty, ať už je to k nám na Sázavu, na Vinice na Jižní Moravu, nebo do tradičního Chorvatska a Itálie, hledáme místa, kde to žije. Chceme na jednom fleku kombinovat dobrou gastronomii, kulturu, wellness a k tomu si třeba odpoledne vyjet na kole. Podle posledních průzkumů Czech Turismu a odborníků z oboru, jako je třeba Martin Venglář ze společnosti Nomce, se prostě mění způsob, jakým o volnu přemýšlíme. Místo jedné velké 14-denní dovolené raději volíme více kratších cest a prodloužených víkendů, kde chceme každou minutu využít efektivně. A co je taky zajímavé, čím dál víc nás táhnou místa, která mají svůj příběh nebo unikátní architekturu. Třeba takové spojení moderního vinařství a kulturních akcí je přesně to, co teď vyhledáváme. Moderní technologie nám v tom navíc dost pomáhají. Před spaním si proklepneme recenze, projedeme sociální sítě a mapy a než vůbec nastartujeme auto, přesně víme, kde mají nejlepší kafe a kudy vede nejhezčí cyklostezka. Tak co vy? Už máte svůj letošní mix zážitku naplánovaný? Užívejte si to a za chvíli jsme zpátky s další muzikou.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Všechno je sluncem zalitý.
2: Vnímám všechny tvoje pocity.

0: Vnímám všechny tvoje pocity. Já
1: a ty. Pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíživy? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dni ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
1: Radio Energy.

Víte, co je v hudebním světě právě teď nejvíc hot? Tak to si rozhodně poslechněte tohle. Jihoafrická senzace Tyla, kterou si možná pamatujete z letošního otevírání mistrovství světa ve fotbale, právě odpálila velkou novinu. Jen pár dní po vydání svého druhého alba s názvem A-pop totiž oznámila obrovské světové turné. A co je pro nás nejlepší zpráva? Už v říjnu se tahle hvězda ukáže v Evropě. Celá ta šňůra má 34 zastávek a startuje to 12. října v Paříži. Jestli ale raději spojíte koncert třeba s výletem do Británie, tak Tyla v říjnu ovládne i Londýn, Glasgow nebo Manchester. Na novém albu najdete 14 tracků a mimochodem, nechybí tam ani skvělá spolupráce se Zarou Larson. Celou tuhle hudební cestu pak Tyla zakončí až příští rok v lednu dvěma obřími koncerty u sebe doma v Jihoafrické republice. Takže, pokud si chcete tuhle nálož amapiana a moderního popu užít naživo, buďte ve střehu. Schválně.

0: z vás už se teď v kalendáři kroužkuje říjen jako měsíc, kdy vyrazí za hranice za pořádnou muzikou? Teď už ale jdeme na další hit. Zůstaňte s námi.
1: Radio Energy.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Píšu ti dopisy do bloku, který spálím. Teď ve svých pocitech se ztrácím sám. Až zavřeš oči, zmizím.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Víte, co je na rockových hvězdách úplně nejlepší? Že i po 30 letech na scéně dokážou vytáhnout ze šuplíku něco, co nám všem vyrazí dech. Tak to si poslechněte, co chystá Jeff Ament, baskytarista legendárních Pearl Jam. Tenhle chlapík se totiž rozhodl, že prohrabe svůj soukromý archiv a vydá fotoknihu s názvem Since Forever. A nepůjde o jen tak lidé, jak je listování. Kniha mapuje tu úplně nejdivočejší éru kapely, tedy roky 90 až 98. Jeff tam nasázel přes 250 černobílých fotek a pozor, 90% z nich jsme my, smrtelníci, ještě nikdy neviděli. Celé to vzniklo vlastně hrozně lidsky. Jeffův bratr Barry, který je mimochodem designér, si všiml, že staré negativy z té doby už začínají pomalu odcházet a tak Jeffa vyprovokoval k tomu, aby je zachránili a udělali z nich tuhle vizuální paměť. Pro nás fanoušky je to neskutečná sonda do zákulisí, do nahrávacích studií i do té atmosféry nekonečných cest v dodávkách mezi koncerty. Jeff u toho nebyl jen jako hudebník, ale i jako pozorný pozorovatel se smyslem pro detail, což potvrzují i jeho dvě ceny Grammy za grafické zpracování alb. Kniha vychází už 25. září a kromě fotek tam najdete i jeho osobní vzpomínky na to, jak to tehdy v Seattlu po smrti Andrewa Wooda všechno s Eddiem Vedrem vlastně začalo. No schválně, kdo z vás by nechtěl mít takový kousek hudební historie v knihovně? Teď už ale pojďme zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Koukáte už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední Life Mode na rádiu Energic. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energic. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Teď se zaměříme na moderní technologie. Ty nám dovolí nahlédnout do soukromí našich přátel zase o kousek víc. A tentokrát je to docela zábava. Pokud patříte mezi ty stovky milionů lidí, co používají Snapchat, tak si poslechněte, co je nového. Platforma totiž propojila svoji populární mapu se Spotify. Funkce se jmenuje Now Playing a v praxi to znamená, že na mapě přímo uvidíte, co vaši známí zrovna poslouchají za soundtrack ke svému dni. Mně osobně to přijde jako skvělý způsob, jak objevit novou hudbu, aniž byste se museli složitě vyptávat. Stačí kliknout na ikonku kamaráda na mapě, zjistit, co mu hraje do uší a pokud se vám to líbí, rovnou si tu skladbu jedním kliknutím uložíte do svých oblíbených na Spotify. Celé je to samozřejmě ošetřené z pohledu soukromí, takže si můžete sami vybrat, jestli váš hudební vkus uvidí celý svět, nebo jen pár vyvolených, před kterými se nestydíte, že vám v playlistu rotuje nějaké to guilty pleasure. Šéf hudební divize Snapchatu, Manny Adler, k tomu trefně poznamenal, že hudba je jedna z nejosobnějších věcí, které sdílíme. A teď to propojení bude zase o něco přirozenější. Tak co, už jste se dívali na mapu, jestli vaši sousedi náhodou netají slabost pro stejnou kapelu jako vy? Každopádně, my vám ten hudební doprovod budeme dělat i nadále tady v éteru, tak zůstaňte s námi.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Fotka na Instagramu si nahá, označení město Praha před foťákem nebo za ním, stejně se neproslavím, když je ten život fádní, spodní prádlo žádný, nemáš vůbec žádný limit, já důvod proč se křivit, nežijeme tak jak chceme a tak od sebe jdeme, dělej si co je ti milý, snad jsme úcty nepozbyli.

0: Víte, co je na vodě z kohoutku nejlepší? Že ji máme v podstatě jako samozřejmost. Ale ruku na srdce. Napadlo vás někdy, že byste se stali jejími oficiálními ochutnávači? V Hořovicích to není žádná sci-fi, ale realita. Tamní vodárny Vak Beroun totiž rozjeli projekt, který je u nás naprosto ojedinělý. Vytvořili takzvaný senzorický panel. A o co jde? Představte si skupinu 11 dobrovolníků z různých koutů města, kteří se jednou týdně na chvíli zastaví, napustí si sklenici vody a zapojí své smysly. Podívají se na barvu, přivoní si a ochutnají. Pak jen naťukají výsledky do mobilu a vodárny okamžitě vědí, jak lidé vodu vnímají přímo u sebe doma v kuchyni. Jasně, laboratoře pořád jedou na plné obrátky a hlídají bezpečnost, o tom žádná. Ale lidský nos a jazyk jsou někdy citlivější než ty nejdražší přístroje. Třeba při plánovaných odstávkách panelisté hned nahlásili drobné změny, které by jinak prošly bez povšimnutí. Je to zkrátka skvělý důkaz, že moderní technologie a obyčejný lidský cit můžou fungovat ruku v ruce. Tak co? Zkusili jste dneska schválně zaměřit pozornost na to, jak chutná váš první ranní doušek vody? Možná v sobě taky objevíte malého experta. Mějte fajn den a pamatujte na pitný režim.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší.

Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech. Energik.

0: Víte, co je zajímavé? Čím víc se mluví o umělé inteligenci, tím víc nás to táhne zpátky k poctivé lidské tvorbě. Tak to si poslechněte. Čerstvý průzkum společnosti Luminate totiž ukázal, že lidé jsou k umělé inteligenci v zábavě pořád dost nedůvěřiví. Američtí posluchači. A diváci se na tenhle trend dívají spíš s ostražitostí než s nadšením. A skoro polovina z nich na rovinu říká, že by o hudbu měli mnohem menší zájem, kdyby ji složil počítači. Úplně nejhůř dopadla představa, že by písničku zpíval čistě umělý hlas. To se prostě nelíbí skoro nikomu. Ale pozor, v jedné věci jsme k těm algoritmům trochu milosrdnější. A to jsou videohry. Tam to skoro polovině lidí nevadí a berou to jako součást digitálního světa. Hodně taky záleží na věku. Zatímco starší generace nad 55 let říká umělé inteligenci jasné ne, náctiletí jsou v tomhle mnohem otevřenější. I když, i ti mladší k tomu mají respekt. Třeba u zpravodajství. Tam lidé chtějí mít jistotu, že za tím textem stojí člověk a ne jenom kód. Je vidět, že i když nás technologie obklopují ze všech stran, ten lidský faktor, emoce a autenticita jsou pro nás v muzice pořád to nejdůležitější. Tak schválně, jak to máte vy, když slyšíte novou věc v rádiu? My tady pro vás budeme hrát dál a nebojte, zatím jsme to pořád my. Z masa a kostí. Tak zůstaňte s námi a užijte si další muziku.
1: Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Máte v plánu vyrazit o víkendu nebo klidně hned dneska odpoledne na čerstvý vzduch? Tak máme jeden tip na cestování Vysočinou. Pokud budete v Třebíči, můžete nasměrovat své kroky k novince ve městě, která spojuje klasickou procházku s docela nevšedním zážitkem. Na Hrádku se totiž objevil nový obyvatel, tedy spíš takový kovový elegán, kterému se říká poeziomat. Možná už jste o tomhle nápadu slyšeli z jiných měst, ale teď má i Třebíč konečně svůj vlastní hlas. Celé to funguje naprosto jednoduše a v tom je právě to kouzlo. Nepotřebujete žádná sluchátka, žádnou aplikaci v telefonu, prostě jenom přijdete k téhle kovové rouře, pořádně zatočíte klikou a pak už jenom posloucháte. Tím pohybem si totiž sami vyrobíte elektřinu a město vám za odměnu začne vyprávět své příběhy. A že je o co stát, protože Hrádek je sám o sobě místo s neuvěřitelnou atmosférou. Z poeziomatu se na vás vyhrne směs poezie, hudby, ale taky vzpomínky pamětníků nebo zajímavosti o našich památkách UNESCO. Je to takové kino pro uši přímo uprostřed přírody. Víte, kolikrát člověk projde kolem historických míst a vůbec si neuvědomí, co všechno se tam odehrálo? Tohle je ideální šance, jak se na chvíli zastavit, zapojit svaly na ruce a nechat se unést hlasy, které utvářely Třebíč.
1: Takže až půjdete kolem, určitě se u poeziomatu zastavte a dejte mu šanci, aby vás trochu kulturně naladil.
0: My teď v ladění pokračujeme, ale zůstaneme u muziky. Pěkný poslech.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Když zaspod sedmá,

0: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední Life Mode na Rádiu Energic. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energic. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat.

0: poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
3: Britská hudba zažívá rekordní rok. Export nahrávek poprvé v historii překonal hranici 800 milionů liber. Podle dat oborové organizace BPI dosáhly tržby ze zahraničí v loňském roce v přepočtu více než 24 miliard korun. I přes tento historický milník ale odborníci varují před výrazným zpomalením trhu. Tempo růstu totiž meziročně kleslo na necelé 1%. Hlavním důvodem je sílící konkurence ze zavedených trhů v Americe, ale i dravý nástup interpretů z Jižní Koreje nebo Latinské Ameriky. Největším lákadlem zůstávají pro světové fanoušky stálice jako Coldplay, Ed Sheeran nebo Dua Lipa. Právě Coldplay se loni stali vůbec nejposlouchanější britskou kapelou v zahraničí. Naději na budoucí zrychlení trhu vkládá britský průmysl do nastupující generace talentů, jako je zpěvačka Olivia Dean. Ta už nyní sbírá úspěchy v prestižních amerických i australských hitparádách. Britská vláda chce navíc export podpořit novými dotacemi v hodnotě 15 milionů liber. Tolik tedy zprávy ze světa hudby a teď už zpět k hudbě na rádiu Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: Léto a osvěžující drink v ruce, to patří k sobě jako rádio a ranní káva. A víte, co je zajímavé? Moderní mixologie se letos v létě vrací k drinkům, které si úplně v pohodě namícháte i sami doma. Ale chutnají, jako byste seděli v tom nejlepším plážovém baru. Zapomeňte na složité postupy, teď letí lehkost a nečekané kombinace. Třeba takový mezcal. Tenhle mexický bratranec tequily s jemně kouřovou chutí je absolutním hitem. Stačí ho smíchat s grepovou limonádou, přidat led, plátek grepu a máte drink s názvem Paloma. Je to krásně hořkosladké a přesně to v tomhle horku potřebujete. Ale pokud dáváte přednost spíš něčemu romantičtějšímu, tak to si poslechněte tuhle kombinaci. Víno, Graham's Blend, liči sirup a tonik s příchutí třešňového květu. To je přesně ten typ drinku, který voní po květinách a chutná po ovoci. Ideální na letní večery na terase. A pro fanoušky klasiky se špetkou exotiky je tu Flor Colada, kde se potkává kvalitní rum s ananasovou limonádou a limetkou. Je to vlastně taková odlehčená verze té klasické hutné piña colády, která vás neuspí, ale nakopne. Recepty od Premier Wines and Spirits ukazují, že i s pár ingrediencemi se dá vykouzlit malý dovolenkový rituál. Tak co, na co máte chuť dneska vy? Experimentům se meze nekladou a hlavně nezapomeňte na ten let. Tím se nešetří. Tak na zdraví a užívejte pohodu. Za chvíli hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
1: Radio Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin.

0: rovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
0: Na vlnách digitálního rádia posloucháte Energik a půjdeme cestovat. Co si budeme povídat, Posázaví je pro každého správného výletníka klasika. Ale víte, co je zajímavé? V Sázavě teď jedno staré známé místo chytilo úplně druhý dech. Mluvím o historické huti František. Schválně, co se vám vybaví, když se řekne stará sklárna? Možná prach a trocha té nostalgie, ale kde pak? Tady se teď industriální historie potkává s moderním životem. Přímo v autentických prostorách huti totiž otevřeli bistro František. Interiér je kombinace kovu, betonu a cihel, což vypadá skvěle. Ale hlavně to tam voní výběrovou kávou a jídlem z grilu. Takže si tam v klidu můžete dát pozdní brunch a k tomu třeba jejich specialitu. Sklářská vejce nebo domácí játrovou paštiku. A to nejlepší je kulturní léto, které tam vypukne. Představte si koncert pod těmi vysokými stropy nebo venku s výhledem na starou fabriku. Už 7. srpna tam dorazí legendární 100 zvířat. V srpnu pak Jaroslav Dušek se svými 4 dohodami. A na konci měsíce proběhne akce Kapitán Demo na grilu. Takže pokud plánujete cestu k sázavskému klášteru nebo se chystáte na vodu z Ratají, tohle je přesně ta zastávka, kterou byste neměli minout. Aktuální program najdete na webu huťfrantišek.cz. Tak tam mrkněte a teď už slíbená muzika.
2: Radio Energik.

0: jasnej. Víte, kolik vody kolem sebe prolijete za jeden jediný den? Možná se to nezdá, ale jen co ráno vstaneme, pustíme sprchu, uvaříme kafe a pak to spláchneme dřezem nebo v koupelně, ty litry naskakují neuvěřitelnou rychlostí. A právě o tom, jak jsme na tom v Moravskoslezském kraji, vyšla teď zajímavá data od statistiků. Tak si poslechněte, jak jsme na tom se spotřebou. Historicky jsme se totiž v našich domácnostech loni dostali přes hranici 90 litrů. Přesně je to 90,2 litru pitné vody na každého jednoho z nás za den. Je to o 2 litry víc než předchozí rok a zajímavé je i to, že v tom celostátním srovnání jsme na 4. místě v republice. Před námi už je v podstatě jenom hlavní město Praha, kde ta spotřeba hravě překonává stovku. Naopak úplně nejmíň vodou plýtvají sousedé ve Zlínském kraji. Tam jim stačí 81 litrů. Vlastně je to docela dobrá zpráva, že té kvalitní vody z Beskyd a Jeseníků máme dostatek. Dokonce jí díky těm stovkám kilometrů potrubí posíláme i dál na Přerovsko nebo k hranicím s Polskem. Navíc se u nás vodohospodářům daří unikat i menšímu množství vody z trubek. V těch ztrátách jsme totiž úplně nejlepší v celé zemi. Takže až si teď půjdete napustit sklenici se šťávou, tak na zdraví a vzpomeňte si na těch 90 litrů, které máme před sebou. My teď ale spláchneme všechna tahle čísla něčím pořádně energickým a budeme pokračovat v našem hudebním proudu.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Rádia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+ a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Rádio Energik.

0: Víte, co mají společného drahé hodinky a moderní úpravna vody? Je to naprostá přesnost a miniaturní rozměry. Ve Studené totiž vsadili na unikátní technologii keramických membrán, ve kterých najdete miliony kanálků širokých jen jako desetina lidského vlasu. Takovými póry neprojdou prakticky žádné bakterie ani viry. Celé to zařízení museli technici doslova vpasovat do stávajících prostor, takže jedna nádrž dnes stojí třeba v bývalé chodbě. Ale ten výsledek, ten stojí za to. Nová technologie totiž ušetří neuvěřitelných 90% vody, kterou dřív úpravna spotřebovala jen na vlastní čištění a praní filtrů. Navíc se voda už nemusí čerpat tak vysoko jako dřív, takže se šetří i elektřina. Je skvělé vidět, že i v rámci běžné rekonstrukce se dají dělat věci, které jsou šetrné k přírodě a zároveň neuvěřitelně efektivní. Tak na to pamatujte, až si příště ve Studené natočíte sklenici čisté vody. My v jízdě pokračujeme dál. Čeká vás další porce muziky.
1: Radio Energy. To je muzika.

restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula.

0: hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
4: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Léto je v plném proudu a spousta z vás se určitě chystá na tu velkou cestu autem k moři nebo do hor. Víte ale, co je zajímavé? Často nás na dovolené vyjdou nejdráž situace, které by nás doma ani nenapadly. Třeba takový odtah ze zahraničí. Stačí porucha v Itálii nebo Chorvatsku a bez pořádné asistence vás cesta nepojízdného auta domů může stát klidně přes 100 000 korun, což je leckdy víc než cena celé opravy. A pozor si dejte i na půjčovny. Spousta lidí si myslí, že v ceně pronájmu je všechno, ale realita bývá taková, že pojištění nekryje kola, podvozek nebo střechu. Pak stačí v úzké uličce líznout obrubník a čeká vás mastný účet. Opatrní buďte i s karavany, u kterých opravy moderních nástaveb stojí raketu, nebo při jízdě za šera, kdy hrozí střet se zvěří. U moderních aut plných senzorů se totiž i obyčejný klepnutý nárazník může kvůli kalibraci radarů prodražit na stovky tisíc. Tak na sebe na cestách dávejte pozor.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.
1: Radio Energik.

mám tady zprávu, která rozbuší srdce každému fanouškovi elektroniky. Legendární Richard D. James, kterého všichni známe pod jménem Aphex Twin, chystá velký návrat ke svým kořenům. Vydavatelství Warp Records totiž oficiálně oznámilo, že na letošní říjen připravuje velkolepou reedici jeho kultovního alba Drux. A teď pozor, mluví se o 25. výročí, což je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Protože původně tahle deska vyšla v říjnu 2001. Víte, co je na tomhle albu nejzajímavější? Traduje se, že vzniklo vlastně náhodou a ve spěchu poté, co Richard v letadle ztratil MP3 přehrávač se skoro 300 svých nevydaných skladeb. Bál se tehdy, že se to všechno objeví na internetu a tak narychlo sestavil tuhle 100-minutovou nálož z 30 tracky. Tehdy kritici sice přijali vlažně, ale dneska je to naprostá klasika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš stroje?

0: kavárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

0: Když se řekne Velké Meziříčí a Mosty, asi většině z nás okamžitě naskočí ten ikonický dálniční kolos, který se klene nad městem. Jenže teď se chystá něco, co by mu mohlo v budoucnu docela zdatně konkurovat, co se týče pozornosti i moderního vzhledu. Mluvím o novém mostu pro vysokorychlostní trať. Pokud vás zajímá, jak se změní tvář krajiny v okolí Meziříčí, tak si rozhodně naplánujte cestu do místního Jupiter klubu. Právě tam totiž probíhá výstava, která ukazuje, kudy by se měla česká železnice v příštích letech ubírat. Možná jste nestihli tu velkou veřejnou prezentaci, kde se o tom mluvilo, ale to vůbec nevadí. V klidu si tam můžete prohlédnout nejen ten vítězný architektonický návrh, ale i všechny ostatní studie, které byly ve hře. Je to docela fascinující pohled na stavbu, která se má stát jednou z nových dominant města a vlastně i symbolem téhle moderní éry cestování. Víte, ono se o těch rychlovlacích mluví už dlouho, ale až když vidíte ty konkrétní nákresy a modely, tak vám dojde, že se to skutečně blíží. A jak ambiciózní ten projekt je. Takže pokud máte cestu kolem náměstí, stavte se v Jupiteru podívat. Jaká budoucnost se pod nohama Meziříčáků vlastně chystá? Stojí to za vidění. A my teď v jízdě pokračujeme dál, tentokrát ale hudebně. Pěkné odpoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom energie.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy.

mraky. S citem dál se odráží ve tvých očích. Nechci se probudit ze snu, nechci odejít pryč. Tak čtu

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.